0: ty mi toto jedlo nenajdeš.
1: Celebritná hádanka.
2: Je to ten Andrea?
3: Áno.
2: Bočeli?
3: Nie.
2: Hádam čudné jedlo?
3: Áno.
2: Tak nám napíš

Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule 1 kg iba euro 79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tuniak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.